0: CD. So nor CD came, nor DVD came, what you call the tape.
1: Ale zatím z toho nic nevyšlo, žádné CD.
0: And nor Chidanand came.
1: A teď je tady Chidanand.
0: All disappeared.
1: A všechno zmizelo.
0: About 25 to 50 beautiful bhajan cassettes.
1: Bylo to
0: Guruji did for me.
1: Možná 53 krásných bhajanů, které mi Guruji poslal.
0: Disappeared in Novi Sad.
1: A zmizely v Novém Sadu.
0: Well, maybe it was had to disappear.
1: Možná to tak mělo být.
0: In that one of the bhajan it is said.
1: A v jednom z těch bhajanů se říká.
0: Phool tujhe chadana tha wo phool main dhoond na paya. Oh my lord.
1: Oh můj pane.
0: The flower which I want to surrender to you.
1: Květina, kterou ti chci darovat.
0: I couldn't find that flower.
1: Takovou květinu jsem nenašel.
0: Soar to soar and door to door, I searched that flower.
1: Šel jsem od pobřeží k pobřeží, od dveří ke dveřím a hledal tu květinu.
0: But I didn't find that flower, my lord, which I want to offer to you.
1: Ale nikde jsem takovou květinu, kterou bych ti chtěl nabídnout, nenašel.
0: After this all, only I know one thing.
1: A potom všem vím jenom jedno.
0: Why I couldn't find.
1: Proč jsem ji nemohl najít.
0: That was my mistake.
1: Byla to moje chyba.
0: That's it. And so, to come to the master,
1: přijít k mistrovi,
0: and the bhaktas of the satsangs,
1: a za bhakty na satsang,
0: and experienced the situation, atmosphere, the smell,
1: a prožít celou tu situaci, celou atmosféru,
0: the light,
1: ta světlá vůni,
0: there your spirituality will be on the high speed.
1: Tak tím vaše duchovnost získá na rychlosti.
0: As much as you withdraw yourself, I will sit at home and I see Swamiji in my webcast.
1: Ale když se stáhnete a řeknete si, já zůstanu sedět doma a podívám se na Swamijiho na webcastu.
0: One side is my dog.
1: Vedle sebe budu mít svého psa.
0: My husband is cleaning kitchen.
1: Manžel zatím uklidí v kuchyni.
0: Other side is my Coca-Cola, my drink.
1: Na druhé straně budu mít Coca-Colu.
0: Both legs on the sofa.
1: Obě nohy si natáhnu na
0: pohodu. And I see my Swamiji.
1: A podívám se na Swamiji.
0: Oh, my Swamiji. No? That's it. That will not give you that. This is for your inspiration, the webcast.
1: Ale to vám to nedá. Webcast je jenom pro vaši inspiraci.
0: Your information.
1: Pro vaši informaci.
0: So meditation. Today will be special meditation.
1: A dnes bude speciální meditace.
0: Undescribable.
1: Nepopsatelná.
0: And in that meditation, I will speak to you now innerly.
1: Meditaci k vám budu mluvit vnitřně.
0: You remember the mudra Mahaprabhuji made one like this mudra.
1: Pamatujete si na tu mudru, kterou dělá Mahaprabhuji na jedné fotografii?
0: That means silent.
1: To znamená ticho.
0: That means don't speak.
1: To znamená nic neříkejte.
0: That means don't tell me anything.
1: Taky to znamená nic mi neříkejte.
0: Because I know.
1: Protože já vím.
0: You need not to speak.
1: Nemusíte mi nic říkat.
0: One mudra expresses everything.
1: Jedna mudra a vyjadřuje všechno.
0: That meditation what we will do now.
1: Ta meditace, kterou teď budeme dělat.
0: It will be only a meditation of the feelings.
1: Bude jenom o cítění.
0: The presence.
1: Je o prožívání přítomnosti.
0: And tomorrow morning.
1: Zítra ráno.
0: I will give you the meditation more.
1: Bude další meditace.
0: And speak about yoga further.
1: A budu dál mluvit o józe.
0: So how the yoga came to the people or to the all planets and individuals.
1: O tom, jak yoga přišla na různé planety a k jednotlivým lidem.
0: So people who makes the differences.
1: Lidé, kteří dělají rozdíl.
0: Between yoga and religions.
1: Mezi jogou a náboženstvím.
0: That is a conflict in their brain.

0: hranici odchodu.
1: We are ready for to put select it on one side. We are ready to be put it on one side like a red book in the library back.
0: Je to jako když se chystáme, že nás zase vrátí zpátky do knihovny, jako když se přečte knížka, tak se zařadí zpátky.
1: So we are now library book.
0: Tak teď jsme taková knížka v regálu.
1: Not a school book.
0: Už to není žádná učebnice do školy.
1: They are all school books.
0: Ale ti mladíci, to jsou ještě
1: no,
0: Sandy, učebnice.
2: As you like.
1: Not as you like, it is.
0: Shanti odpovídá, když myslíš, ale není to tak, jak myslím, je to tak, jak říkám.
1: Either be in library or in Garbhari.
3: Shri Deepnarayan Bhagavan Ki Jaya.

0: is towards the individual goddess or personality.
1: Čili saguna bhakti je láska udanost vůči konkrétní nějaké boží osobnosti.
0: So bhajans are more beneficial.
1: Čili z bhajanů je větší užitek.
0: And these bhajans which were sang
1: a ty bhajany,
0: was from Mahaprabhuji.
1: Zpívali, ty byly od Mahaprabhujiho.
0: It's beautiful bhajan and it has a very divine meanings. Inspirable meanings and full of teachings.
1: Byly to krásné bhajany, inspirativní a naplněné učením.
0: So it is said there is a jewel lying in the on the road or in the street.
1: Říká se, když někde na ulici leží diamant nebo drahokam.
0: Many just kicked away.
1: Tak ho mnoho lidí jen odkopne.
0: But the who knows the quality of the jewels,
1: ale ten, kdo zná kvalitu toho šperku, drahokamu,
0: picked up from the dust that jewel,
1: ten ho sebere z prachu
0: and kept it,
1: a nechá si ho.
0: So this world is the street.
1: Tento svět je jako ta ulice.
0: And this turbulence in this world is a dust.
1: A to, co se děje v tomto světě, je jako ten prach.
0: So one doesn't realize what is Gurudev.
1: Ty světské záležitosti. A člověk si pak neuvědomuje, co to je Gurudev.
0: So you just quit it. Kicked it.
1: Tak ho jen odkopneme.
0: Running somewhere.
1: Necháme ho ležet a někam běžíme.
0: Searching different things.
1: Hledáme všechno možné.
0: But who realized, took it from this turbulent world and became one with it, put it in the heart.
1: Ale ten, kdo si uvědomí cenu toho drahokamu, tak ten si ho schová.
0: Lali, lali, sab koi khaye, sab ke pale lal. Everyone is saying red, red. Beautiful red.
1: Všichni říkají, to je krásná, červená.
0: Rubín.
1: Rubín. To, jako rubín.
0: Lali, lali, sab koi kahe, sab ke pale lal. Everybody say rubin, rubin.
1: Všichni říkají rubin, rubin.
0: And in everyone's cloth is tied that ruby.
1: A každý ten
0: in everyone's pocket is the ruby there.
1: Každý ten rubín má u sebe v kapse, nebo má ho někde u sebe.
0: But who didn't realize this?
1: Ale ten, kdo si to neuvědomil?
0: Just kicked it like a dust.
1: Tak ten ho odkopl jako součást prachu.
0: So, a bit beautiful bhajan.
1: Byl to krásný bhajan.
0: Now we will have prayer.
1: Teď bude modlitba.
0: And after prayer will be that meditation.
1: Po modlitbě bude ta meditace.
0: So, please put off some lights.
1: Zasněte světlo.
0: And webcast is finished. Tomorrow morning, according to European time, 10 o'clock, I will be with you.
1: Webcast pro dnešek končí, ale zítra v 10 hodin evropského času budu zase s vámi.
0: Till that, everyone, good night.
1: Do té doby všem dobrou noc.
0: God bless you.
1: Bůh vám žehnej.
0: And those who have birthday, happy birthday.
1: A kdo má dneska narozeniny, tak všechno nejlepší.
0: Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: So it is a beautiful bhajan written by Shridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Shridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today's whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej se a tam nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Vedách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte

0: odvahu.
1: You are the one who foster love among all.
0: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
1: Don't quarrel among yourselves.
0: Nehádejte se mezi sebou.
1: And if some people are against the Satsanatana Dharma,
0: pokud je někdo proti Satsanatana Dharmě,
1: don't mind them.
0: Nevšímejte si jich.
1: Like Swami Avatarpuri say, don't point with the fingers on them.
0: Jak si říká Swami Avatarpuri, neukazujte prstem. Yeah.
1: But follow great men.
0: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
1: Like Rama.
0: Jako je Rama.
1: Be strong.
0: Buďte silní.
1: And endure through various times.
0: A vydržte všechny možné časy.
1: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
0: Víte, že Rama šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
1: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
0: O mý drazí, meditujte na pána Šivu.
1: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
0: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
1: Svaraja is the word.
0: Svaraj, nezávislost.
1: And this can be understood spiritually and also politically.
0: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
1: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
0: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
1: They even met.
0: A dokonce se setkali.
1: It's written in Lila Amrit.
0: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
1: And because today is India Independence Day.
0: A protože dneska je den indické nezávislosti.
1: So attain Swaraja, independence.
0: Dosáhněte nezávislosti, Swaraj.
1: And then if you follow Satsanatana Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
0: A pokud se budete držet Satsanatana Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
1: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
0: Ať už světského i duchovního bohatství.
1: I have found Gurudev Puriji.
0: Našel jsem Gurudeva Devpurijiho.
1: He is without any form, Nirakshara.
0: Je Nirakshara bez podoby.
1: And Nirdaya without any wish and without any cause.
0: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
1: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
0: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
1: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
0: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
1: Sena today Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
0: Sena, to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
1: Milane, you bring together, you unite.
0: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
1: So we will now all together sing.
0: Tak teď si ho zaspíváme.
1: The melody you will maybe know.
0: Možná tu melodii znáte.
1: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
0: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
1: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
0: Když tam Swamiji měl na sobě.
1: It was inside this bhajan.
0: To velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
1: It very touched us and we were thinking, what is it about?
0: A my nás velice zaujalo, říkali jsme si, co je to za bhajan.
1: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
0: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
1: But then we ask Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puriji.
0: Ale poprosili jsme Mahamandaleshwara Swamiho Gyaneshwar Purijiho.
1: And he was very kind and he translated.
0: A byl velice laskavý a přeložil
1: so
0: nám
1: these
0: ho.
1: Are his words.
0: Takže to jsou jeho slova.
1: Sridip Nariyam Bhagavane Ki Jai. Sridev Puriji Mahadeva Ki Jai.

0: now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they announced evening
1: večer,
0: when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not any more valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency as a fact, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači, ano,
0: so this is called
1: používal.
0: Not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fact.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To, cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Two, three years, four years to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: You bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in one week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě,
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like
1: kniha.
0: Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze změnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting into pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a called copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: so skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přinesete mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But then said it's my cow milk.
1: Neříkáte, je to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: The milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit.
0: Finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko? Říct, to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších světců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: dobře. Go ahead.
1: It is
0: a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. Stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: So you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd, we are churning.
1: A potom ten jogurt, potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee. If you melt the butter, then it's.
1: A potom, když takového masa ujete ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: And this is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzralé máslo.
0: And therefore, it creates more cholesterol.

0: etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you and all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni ti velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They give all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: V tom už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very, very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: A děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But they ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't. Eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will have also enough butters.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Kau, to je naše, ta kráva, to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti, devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky
0: many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many books.
1: Prohlížejí mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: That is, what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro jogíny.
0: Okay, you will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It's a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the

0: How these trees?
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost, the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and jnana dohromady.
0: Jnana, not a jnana.
1: In Czech it's
0: a jnana.
1: Okay. To je česky je a v hinčině a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation, that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word, what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: Překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání.
0: Which we have.
1: Které máme.
0: Is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale neměli byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly v člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se to podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni se neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: ten. Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe,
1: ale když dozrávají třešně na třešni,
0: then the cherry trees branches are coming towards us. Please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google,
1: když se nalogujete do Google,
0: about one rabbit,
1: dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge,
1: no a když budou jednat na základě takového čtvrtinového
0: some grams
1: poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the snow, the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je.

0: a pak je tu překážka.
1: People think this is not my religion book.
0: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
1: So why so wisdom is lying in the dust.
0: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
1: When the Shankaracharya came to his master.
0: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
1: And he asked his master.
0: A ptal se svého mistra.
1: Please can you accept me as your disciple?
0: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
1: And his master said.
0: A jeho mistr řekl.
1: Yes.
0: Ano.
1: Then Shankaracharya said, what is my duty?
0: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
1: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart, the papers, pages in the dust.
0: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
1: So Shankaracharya went and looked this script.
0: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
1: And he was a great Sanskrit scholar.
0: Byl to velký sanskritský učenec.
1: And that was written in Sanskrit.
0: A bylo to napsáno v sanskritu.
1: Shankaracharya said, oh God.
0: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
1: Such a treasure.
0: Takový poklad.
1: Such a wisdom.
0: Taková moudrost.
1: The truth.
0: Ta pravda.
1: The reality.
0: Skutečnost.
1: Is lying in the dust.
0: Leží v prachu.
1: So he cleaned this, each and every paper.
0: A tak každý jednotlivý papír stránku
1: and
0: očistil.
1: Again he read and he write it again.
0: A znova to přečetl a přepsal.
1: And so also the disciples.
0: A takže také žáci.
1: When some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
0: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
1: Where the dust is coming on.
0: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
1: Themselves they think I am the master now.
0: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
1: They neglect their master.
0: A zanevřou, zapomenou
1: That's
0: na svého
1: called
0: mistra.
1: Self-made master.
0: A to jsou takový ty mistři sami
1: That's
0: za sebe.
1: Master of ego.
0: To jsou mistři pouze ego.
1: Master of proudness.
0: Mistři píchy.
1: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
0: A mistři takový těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
1: You see how many priests you have in Christianity?
0: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
1: And how many bishops?
0: A kolik biskupů?
1: And pope.
0: A papeže.
1: So behind whom the pope has the position?
0: Ale jak, kde má ten papež pozici?
1: Because of Jesus.
0: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
1: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
0: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
1: In the whole, all the four continents.
0: Na všech čtyřech kontinentech.
1: There is a Christianity spread.
0: Se je rozšířeno křesťanství.
1: And there are many different mind of people.
0: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
1: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
0: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
1: Similarly, no one can change the Vedas.
0: Podobně nikdo nemůže
1: měnit
0: Védy a Upanishády.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Srimad Bhagavatam.
1: And Gita, etc., etc.
0: Gitu a tak dále.
1: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
0: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
1: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
0: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
1: And that no one can change.
0: A to nikdo nedokáže změnit.
1: Yes, we can say anyone as my mother.
0: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
1: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
0: A jak se ta matka sanskritu stala matkou mnoha?
1: And that we call the mother tongue.
0: Tomu se říká mateřský jazyk.
1: So everyone said it's my mother tongue language.
0: A každý říká to je můj mateřský
1: so
0: jazyk.
1: So that Sanskrit mother changed into

0: Billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrt se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one, what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that Holy Father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also Father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say Holy Father Brahma.
1: Můžete i o Brahma říkat, že je
0: Brahma
1: svatý
0: otec. Brahma is not a Holy Father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The Holy Father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahm.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samo jediný Bůh.
0: So why we cannot believe?
1: Proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah.
1: Nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měl jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind, you lost this all your wealth.
1: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: On the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So church. The good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno, z kterého náboženství.
0: Where there is, one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví.
0: For every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore, it is said.
1: Proto
0: mana sab khoyo re kusangiyo ke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: Oh má mysli, byla jsi velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru saran bachan bemukh hoye. Why, how it happened, you went to the kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the guru vakya.
1: A nedodržovala si guru vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení, začaly
0: your meditation,
1: vaše modlitby,
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry,
0: everything you lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good bad habits,
1: špatné zvyky,
0: alcohol and many drugs,
1: alkohol a drogy,
0: everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.

0: ज्ञान ध्यान भक्ति सब खोई. ओ माय माइंड, यू लॉस्ट द नॉलेज, यू लॉस्ट योर मेडिटेशन साधना.
1: O má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangy a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such a desires,
1: okamžitě propadneš takovým touhám,
0: which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Jnana, dhyana, bhakti sab khoi. Jnana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Dává, zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deers.
1: Jeleny.
0: Because
1: sinky.
0: Their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc, jele.
0: Goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni. They give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo chal rahyo kudan. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on the different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré karmy.
0: And then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld. What is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost, dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: Hey? In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhog me phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to be become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person.
1: Chudý člověk.
0: Will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
0: You will get 100.
1: Tak dostanete 100krát zpátky. 1000krát víc zpátky od Boha.
0: So help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vše bhog me phire batakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: Not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhu ji said.
1: Mahaprabhu ji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Master Fakir Malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, to, a Muslim saint.
1: Urdské slovo fakír pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Velmi šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhu ji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhu ji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rahe hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written.
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore holy Guruji said.
1: Proto holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: My concentration, my attention, my consciousness, my eyes are all the times in the holy feet of my Gurudev Bhagavan Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji řekl, moje koncentrace, můj zrak, moje neustále se upínám k holotosovým nohám mého mistra Mahaprabhuji.
0: So the chanti will sing. Akia, that I broke because of your melody.

0: nešťastný.
1: They have a beautiful place.
0: Mají tady krásné místo.
1: They can play.
0: Můžou si tu hrát.
1: Running.
0: Můžou tu pobíhat.
1: Beautiful big trees.
0: Krásné velké stromy.
1: How joy for these children here.
0: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
1: And our yoga teachers.
0: A naši učitelé jógy.
1: The yoga teacher of yoga in daily life.
0: Učitelé jógy v denním životě.
1: They are all very advanced.
0: Jsou velice pokročilí.
1: And anytime they jump in to give the class.
0: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
1: That's beautiful.
0: A to je krásné.
1: We have to give everyone freedom.
0: Musíme dávat každému svobodu.
1: We should not tell now do this, don't go there. Not like this.
0: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
1: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
0: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
1: And we can see how it is.
0: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
1: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
0: Ale jsou mezi nimi už i staří sádhové, kteří už nedělají rozdíly.
1: And that is great sadhus.
0: A takoví jsou velcí sádhové.
1: So sadhu it means also sadha, it means very humble.
0: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
1: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
0: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
1: If you have education in that way,
0: pokud máte takový druh vzdělání,
1: it's okay.
0: To je v pořádku.
1: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
0: A jsou sadhové, kteří nemají žádný diplom.
1: But they have the supreme diploma.
0: Ale mají ten svrchovaný diplom.
1: To know that is very important.
0: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
1: So finally many people we have in India many officers.
0: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
1: And when they get retired.
0: A když potom jdou do důchodu.
1: Many percentage, let 80%.
0: A mnoho z nich, třeba 80%.
1: They turns towards humbleness. Peace, love.
0: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
1: And they know that they have learned a lot.
0: Vědí, že se toho hodně naučili.
1: And they had very much work.
0: A hodně pracovali.
1: They are many times in other countries.
0: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
1: Like ambassador, etc.
0: Jako například velvyslanci a podobně.
1: When they are retired,
0: ale když jdou do důchodu,
1: they have to think feelings.
0: Mají pocit, mají cítění.
1: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
0: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
1: Second,
0: a za druhé,
1: side is this.
0: Na druhou straně,
1: all my friends in other countries.
0: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
1: How time you were in deep countries?
0: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
1: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
0: A to vám přináší mnoho.

0: radosti, štěstí a přátelství.
1: Similarly also our yogic people.
0: A podobně i naši jogoví lidé.
1: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
0: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
1: So, but there are many, many good ashrams.
0: A je mnoho, mnoho dobrých ashramů.
1: And very good gurus.
0: A mnoho dobrých gurů.
1: Some are old.
0: Někteří jsou starší.
1: They have their successors coming.
0: A mají už svého nástupce, který přichází.
1: And they have so many disciples.
0: A mají tolik žáků.
1: And though that sadhu is very old now.
0: A i když ten sadhu už je velmi starý.
1: But they come just to see, that's all.
0: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
1: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
0: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
1: That you are also very far distance.
0: I vy jste velice daleko.
1: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
0: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
1: If you drive your car,
0: když jedete autem,
1: and you meet some other car,
0: a potkáte se s jiným autem,
1: it's from your guru brother, sisters.
0: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
1: If you are on the other direction of the road,
0: když se míjíte v protisměru na silnici,
1: at least you will hello like this.
0: Aspoň takhle na sebe máváte.
1: Or someone stops somewhere on petrol pump.
0: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
1: And other people are coming.
0: A tam přicházejí naši lidé.
1: We are so happy.
0: Tak jsme tak šťastní.
1: That means.
0: To znamená.
1: That your inner self.
0: Že vaše vnitřní já
1: is very far developed.
0: Je velice dalece rozvinuté.
1: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
0: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
1: It is as our Mahaprabhuji said.
0: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
1: The color of the cloth.
0: Ta barva toho šatu, té látky.
1: Is not so important.
0: Není tak důležitá.
1: But you have that color in your heart.
0: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
1: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
0: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
1: Which kind of color?
0: A jakou barvu?
1: Just now you were singing bhajan.
0: Právě teď jste zpívali bhajan.
1: I just went this side.
0: Já jsem jenom šel tamhle.
1: I thought I will walk a little bit.
0: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
1: And so our dear Mansa Devi.
0: A naše drahá Mansa Devi.
1: Monika.
0: Monika.
1: She went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
0: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
1: She's ages.
0: Už je starší.
1: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
0: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
1: And then I came this side.
0: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
1: I was 5 minutes late.
0: 5 minut jsem se opozdil.
1: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
0: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
1: And they all were here your heart, your feelings is great.
0: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
1: So I was coming here.
0: A jak jsem sem přicházel.
1: And when I see all our bhaktas.
0: A když vidím všechny naše bhakty.
1: And little children also.
0: I malé děti.
1: And elderly.
0: A starší lidé.
1: All was so humble, kind.
0: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
1: That is the development towards the cosmic self.
0: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
1: All other education what we have.
0: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness.
0: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
1: Then he or she they doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie,
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji's několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Khatu, or Kailas, or
0: nebo v Khatu, nebo v Kailashi a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people, thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajans is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening that bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.
0: Jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When Holy Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
0: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
1: Their bhajans and their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach mandar more?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: And we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat
1: místo. We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home,
0: Cokoliv uděláte doma.
1: How you are walking to the train.
0: Jak když jdete na vlak.

0: feelings and by being is different.
1: Vy sami pozorujete, jak během je jiné.
0: The age is important also.
1: I ten věk je důležitý.
0: And very little children.
1: Velice malé děti.
0: Look, when one couple they have in their pregnancy, his wife, little boy, a child in the womb.
1: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
0: From that time we all are happy.
1: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
0: Parents are happy, grandparents are happy.
1: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
0: And the child in the mother's body.
1: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
0: And they are very happy parents, everything.
1: A ty rodiče jsou velice šťastní.
0: In such a feeling, the child is still in the womb.
1: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
0: But they are happy.
1: Ale už jsou šťastní.
0: They know everything.
1: Všechno vědí.
0: It is atma.
1: Je to atma.
0: Jivatma.
1: Je to jivá atma.
0: Paramatma.
1: Paramatma.
0: He atma. That is great.
1: To je skvělé.
0: Similarly also other creatures.
1: A podobně i ostatní tvorové.
0: From the birds.
1: Od ptáků.
0: From the deers.
1: A jelenů.
0: Tigers.
1: Tygři.
0: And many cows.
1: Krávy,
0: horses,
1: koně,
0: uncountable, so many creatures.
1: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
0: And so, when they are born,
1: a když se narodí,
0: you can imagine how nice.
1: Dovedete si představit, jak je to krásné.
0: This 3 months.
1: Tyhle ty 3 měsíce
0: in
1: Jadanu.
0: And on my presence my 2 horses gave the babies.
1: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
0: And so one calf is a beautiful girl.
1: Jedna je to krásná klisna.
0: And she's so sweet.
1: A ona je tak sladká.
0: And see a little white and little others and like this.
1: A je trošku má bílou a jiné barvy.
0: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this call is like. Some there are some girls and some people are there, not all.
1: A má takové zvláštní oči. Nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
0: They are very nice white. And some ring and like this is very good.
1: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
0: And one side she have dark his what is this? Ear.
1: Na jedno ucho má bílé.
0: Other is very white.
1: A druhá je velice bílá.
0: And she's so nice.
1: A je tak milá.
0: And just you go and she will come.
1: A jenom tam přijete, ona přiběhne.
0: And she will lick your fingers and your hands.
1: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
0: Now she's nearly 2 months, I think.
1: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
0: Then after 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: Another baby came, horse.
1: Další to hříbě se narodilo.
0: So they're from their sisters.
1: Oni jsou od sester.
0: And he's also beautiful, very nice.
1: A on je velice krásný, velice milý.
0: So animals are animals.
1: Zvířata jsou zvířata.
0: Birds are birds.
1: Ptáčkové jsou ptáčkové.
0: So that is we shall see the soul within us.
1: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
0: Don't think of your body.
1: Nemyslete na své

0: Telo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
1: Yes, they can do also.
0: Ano, dokážeme to hodně.
1: The father and mother.
0: Otec a matka.
1: They can give us so beautiful again.
0: Mohou nám to krásně zase dát.
1: But we cannot make from the wood.
0: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
1: Or from the clay.
0: Nebo z hlíny.
1: And this is indescribable.
0: A to je nepopsatelné.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: Science.
0: Vědců.
1: Many, many. But of course they know very much.
0: Samozřejmě znají to hodně.
1: When someone dies,
0: když někdo zemře,
1: and in some countries they have all they will check and then give back.
0: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
1: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
0: A v některých zemích je to tak, že do své poslední vůle můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
1: And each and every nerves.
0: A každičký nerv.
1: We yogic we know how many the nerves.
0: My jogini víme kolik nervů.
1: And others, doctors, and may they count.
0: A možná i lékaři to počítají.
1: But they do not give.
0: Ale oni to ještě jako nezveřejnili.
1: And each nerve, it is very powerful.
0: A každý ten nerv je velice mocný.
1: Our glands.
0: Naše žlázy.
1: Our flesh.
0: Naše svaly.
1: Our bones,
0: naše kosti,
1: glands,
0: a žlázy,
1: and not even gland. No, there are many, many different glands.
0: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
1: And all have its quality.
0: A každá má svoji kvalitu.
1: But still, we don't know.
0: Ale my to pořád nevíme.
1: How many things there?
0: Kolik všech těch věcí tam je?
1: Of course, our doctors, they are great.
0: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
1: And all in every countries.
0: Všude v každé zemi.
1: So it is a great. We have to do.
0: A je to skvělé, tak to má být.
1: Without this kind of science.
0: Bez takového druhu vědy.
1: We can't be so like this.
0: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
1: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
0: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
1: Such person who said.
0: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
1: And that one time you will have accident or fall down.
0: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
1: Then you will see God.
0: A pak budete říkat Bože.
1: Please bring a good doctor.
0: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
1: And doctors will do something.
0: A doktoři si poradí.
1: So this is it's called the creation of the God.
0: A tomu se říká Boží stvoření.
1: And this what is written that everyone have different

0: life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are meaning the doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs. Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say no, I will not give.
1: Neříkejte ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale k čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy,
1: zdravý a šťastný.
0: Educated,
1: vzdělaný.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body,
1: cokoliv, co mám ve svém těle,
0: all my knowledge,
1: všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: People. No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karma.

0: karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me,
1: jednou mi řekli,
0: so this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až na konec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We're very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu.
0: You may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it.
1: Pokračujte.
0: Humbleness.
1: Pokoře.
0: Peaceful.
1: Míru plní.
0: And if you let say that you are suddenly tired.
1: A třeba řekněme, že jste najednou unavení.
0: Then lie down.
1: Tak se položte, natáhněte se.
0: But lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám vevnitř, někde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke in about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitřním.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: Before.

0: forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's
1: right. Tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this, wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga in their life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě, a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhana is what you are listening.
1: Ty sádhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And that was great.
1: A psalo, jak je to skvělé.
0: I don't know it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých svědců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani, radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: A jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners.
1: Všichni, kdo posloucháte.
0: Our sister, brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: After satsang, they started to meditate.
1: Po satsangu začali meditovat.
0: I didn't know in the 18th century in India everyone was so liberal, but...
1: Nevím o tom, že by to takhle chodilo v Indii v 18. století, ale budiš.
2: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
0: Her prayers were heard and early morning hours God Shiva appeared in front of her.
2: Bless you, you will have a divine child.
0: But shouldn't Shivji come in front of the parents to tell that?
1: Její modlitby byly vyslyšeny a krátce nad ránem se objevil pán Shiva. A ten pravil, žehnám ti, matko tvé, tvoje přání bude vyslyšeno.
2: Such grace, I didn't even have time to thank him properly.
1: Taková milost, ani jsem neměla čas ti správně poděkovat.
0: 9 months later.
1: Po 9 měsících.
0: On Diwali.
1: Na den Diwali.
0: The festival of lights.
1: Na festival světla.
0: In the hour of Brahma Muhurta.
1: V hodině Brahma Muhurty.
0: On the November 8th, 1828 AD.
1: 8. listopadu 1828.
0: The protector of creatures incarnated on this earth.
1: Ochránce všech zvíří, živých stvoření se narodil na tomto světě.
0: Bhagavan Shridip Narayan Mahaprabhuji ki.
2: Jai.
0: In this memorable hour, several miracles occurred.
1: V této pamětihodné hodině se přihodilo hned několik zázraků naraz.
0: The oil lamps in the village suddenly lit.
1: Olejové lampy ve vesnici se nečekaně zapálily.
0: And the flower blossomed. Gently fell out of the sky.
1: A plátky, okvětní plátky květů padaly z nebe.
0: And the villagers were filled with joy.

0: finished. That's it? I thought you will continue singing. It is a tradition in India.
1: Je tradicí v Indii.
0: That when the child is born, an astrologer was called to cast the horoscope.
1: Že když se narodí dítě, tak je přivolán astrolog, aby vyslovil horoskop.
0: And to choose a suitable name.
1: A vybral vhodné jméno.
0: Therefore, Pandit Prem Shankar Shastracharya was a great scholar of astrology, and he was called.
1: Astrolog Prem?
0: Pandit Prem Shankar Shastracharya.
1: Prem Shankar Shastracharya byl zavolán, aby učinil tuto práci.
2: Your son is great master.
3: Oh wow! And what is his name?
2: His name is Deep.
1: Váš syn bude velikým mistrem. O, to je skvělé. A jaké bude jeho jméno? Jeho jméno bude Deep.
3: Our son is Deep. We are so blissful.
1: Náš syn se bude jmenovat Deep. Jak jsme požehnáni.
0: This was a beautiful act by the children which they created.
1: Tohle bylo krásné představení našich dětí.

0: you a story how Vishwa Guruji and his mother came to see Holy Guruji.
1: Takže ukážeme vám příběh, jak Vishwa Guruji a jeho maminka přijali za Holy Guruji.
0: The story starts in Vishwa Guruji's house in Rupavas.
1: Příběh začíná ve Vishwa Gurujiho domě v Rupavasu.
0: Vishwa Guruji and his brothers were playing outside and suddenly the post ladies came.
1: Vishwa Guruji a jeho bratři si hráli venku a v tom přišla pošťačka.
0: Me being Indian, I never saw a post lady in India.
1: Já ačkoliv jsem sám Ind, tak jsem v životě v Indii neviděl pošťačku.
0: And especially the post lady having a tilak on her head. Divine.
1: Také je to první žena, kterou vidím, že má takhle tilak udělaný na hlavě, na čele.
0: But okay, continue please.
1: Ale to je v pořádku, pokračujte.
2: Here is your postcard.
3: Thank you.
1: Tady je vaše pohlednice, děkuji.
0: They brought the postcard with the invitation from Guruji to the opening of his new ashram in Nepal.
1: A dostali pohlednici, v které byla pozvánka od Holy Gurujiho k otevření nového ashramu v Nepalu.
3: Kids, come here.
1: Děti, pojďte sem.
3: Look, we've got an invitation from Guruji. He's inviting us to his new ashram.
1: Podívejte, dostali jsme pozvánku od Gurujiho, abychom jeli do jeho nového ášramu.
3: But only one of you can come with me.
1: Ale pouze jeden z vás může jít se mnou.
4: Já.
5: Please, mom, I want to go, please.
1: Okay. Mami, prosím, já
3: you
1: chci
3: can come with me.
1: Tak jo, tak ty pojedeš se mnou.
0: Vishwa Guruji really insisted on going with, so the other brothers gave up.
1: Vishwa Guruji opravdu tvrdě trval na tom, že on pojede, a tak ostatní dva bráchové to vzdali.
0: Vishwa Guruji and Mataji set out on a journey.
1: A tak se Vishwa Guruji s Mataji vydali na cestu.
0: Just a few kilometers from home, Vishwa Guruji found some banknotes lying on the road.
1: A hned po několika kilometrech Vishwa Guruji našel nějaké bankovky na zemi.
0: It was a whole fortune, so he was overjoyed.
1: Byla to celé bohatství a tak byl opravdu velmi šťastný.
3: Look, mom, look what I found.
1: Oh, podívej, wow. Mami, co jsem našel.
3: Oh, wow, that's great. I think it is a blessing for our journey.
1: To je skvělé. Myslím, že je to požehnání na naši cestu.
0: They continued walking and then they took a bus.
1: Pokračovali v chůzi a nakonec nasedli na autobus.
0: About 20 kilometers before their destination, they came a big river.
1: Asi 20 kilometrů před jejich konečnou zastávkou přišla velká řeka.
0: And there was no bridge over it.
1: A nebyl tam most.
2: Dear passengers, we have to stop here. There's no bridge across the river.
0: This is the first time, second time I found out that Prempuri speaks.
6: Vážení cestující, musíme zastavit. Nemáme most.
3: Be careful.
0: They had to get off the bus and continued on foot again.
1: A tak museli vystoupit z autobusu a pokračovat zase pěšky.
0: The journey was longer than they expected.
1: Cesta byla delší, než předpokládali.
0: And they came one day late.
1: A tak přišli o jeden den pozdě.
0: There was no longer an official celebration, but a normal evening satsang.
1: Už nebyla ta oslava oznámená, ale probíhal běžný večerní satsang.

0: When Vishwa Guruji and Mataji reached the ashram, they went to greet Guruji.
1: Když Vishwa Guruji a Mataji přišli do ashramu, přišli k Holy Gurujimu, aby jej pozdravili.
0: Vishwa Guruji lost courage and was hiding behind Mataji.
1: Vishwa Guruji ztratil odvahu a skovával se za Mataji.
2: Who is that boy?
1: Kdo je ten kluk?
3: Guruji,
1: to je můj nejmladší syn.
2: Do you go to school?
1: Chodíš
4: yes.
1: do školy?
2: In which class?
4: In fourth grade.
1: Good. Do jaké třídy chodíš? Chodíš do školy? Ano. Do jaké třídy chodíš? Do čtvrté.
0: Nevertheless, it was a rough estimate, but Guruji seemed pleased.
1: Ačkoliv to bylo poněkud hrubý odhad.
0: Vishwa Guruji was happy and with whole heart he wished to stay with Guruji.
1: Guruji byl potěšen tím, že malý Mangilal chodí do školy a Vishwa Guruji byl velice šťastný, u Gurujiho chtěl tam zůstat.
4: Mom, I want to stay with him.
3: No, you can't. Come.
1: Maminko, já chci s ním zůstat. Ne, nemůžeš.
4: Please, I want to stay with him. I really want to stay with him. Please.
3: No,
1: prosím,
3: so
1: prosím, já s ním chci zůstat. Ne, nemůžeš, ne, nemůžeš.
4: Please, please.
1: Prosím, prosím.
0: They spent few days at Mataji's aunt's place.
1: Zůstali několik dní na místě maminky tety,
0: who lived 20 kilometers away.
1: Která žila 20 kilometrů odtamtud.
0: All the time Vishwa Guruji was repeating the same thing again and again.
4: I want to stay with him. Please, I want to stay with him really much.
3: No, I'm sorry, it is not possible. Sorry.
1: A Vishwa Guruji neustále celou tu dobu opakoval, maminko, já s ním chci zůstat. A ona mu stále tvrdila, ne, nemůžeš.
0: Me?
3: Yes.
0: Me. On the way back.
1: Cestou zpět.
0: They stopped once more in Nipal ashram for satsang.
1: Ještě jednou se zastavili v Nipalu v ashramu na satsang.
0: And suddenly Guruji turned to Mataji and said,
1: a najednou se Holy Guruji obrátil k mamince a řekl:
2: Sister, I want your son to stay with me.
1: Sestro, přál bych si, aby tvůj syn zůstal tady se mnou.
0: Mataji knew that it's not a good idea to oppose a sadhu.
1: Maminka věděla, že není dobrou myšlenkou odporovat sádhuovi.
0: Right?
3: As you wish, Guruji.
1: Guruji, jak si přejete, bude po vašem.
3: Do you really want to stay here?
4: Yes, I want really want to stay with him.
1: Opravdu okay, tady chceš zůstat, můj synu? Ano, ano, opravdu chci. No dobře, tak můžeš.
0: So Vishwa Guruji stayed with Guruji in his ashram.
1: A tak Vishwa Guruji zůstal s Holy Gurujim v jeho ashramu.
0: We can continue singing now, it's end.
2: Pane Niranjana Sabadukka Banchan Prabhu

0: Prempuri, can you say your dialogue once again? wait, give him the mic. And the position of the speedometer is...
1: Prempuri, řekl by si nám ještě jednou tu ten dialog? A jak to bylo? Kolik bylo na tachometru?
2: Dear passengers, we have to stop here. Here's no bridge across the river.
1: Milí pasažéři, musíme zůstat tady, protože není není tu most přes řeku.
0: A few days back when we were practicing it, I was so shocked and surprised to hear that he knows how to speak and also English.
1: Před několika dny, když jsme to začali cvičit, tak jsem byl opravdu šokován, že umí mluvit a dokonce v angličtině.
0: Come, Prasad. No, first. Yep, 90 kilometers per hour.
1: Pojďte si pro Prasad.
0: Pardon?

0: Now, many of us might remember our dear Gayatriji.
1: Avatarpuji, I'm sorry, there was an instruction from the organizers. Now you can sit here around the bonfire because now we don't need any more this space. Avatarpuji říkal, asi si všichni pamatujete naši drahou Gayatriji.
0: She was many years in Seva Mataji.
1: Která byla mnoho let v Sevě Mataji.
0: And she was very kind and loving towards me also.
1: Také ke mně byla velice laskavá a milující.
0: So her daughter Lata is here.
1: A její dcera Lata je tady mezi námi.
0: And I would ask her to come and speak a little bit about Mataji and about your Mataji and about.
1: A tak já bych jí požádal, jestli by přišla tady mezi nás a řekla nám něco o své mamince a o Mataji Vishwagurujiho. A dejte prosím mikrofon Latě.
0: Here. Mike is here. Lata. Lata. Lata. You want to come here in the front?
2: Halo. Já moc neumím mluvit, tak když se budu červenat, tak prosím vás, mi to odpusťte. Moje maminka strávila v Indii nějakých 6 let minimálně.
1: My mother spent at least 6 years in India.
2: A myslím, že to byly nejšťastnější léta jejího života.
1: I think that this was the most happy years of her life.
2: A protože to chtěla sdílet, my jsme si samozřejmě volali přes telefon.
1: Because she wanted to share the experiences, of course we used to talk on a phone.
2: Ale taky psala dopisy.
1: And she also used to write letters.
2: A měla velice krásný sloh.
1: She had very beautiful writing style.
2: No a protože já jsem vystudovaný archivář, takže cokoliv, jakoukoliv písemnost mám, tak někam založím, už ho nikdy nikdo nenajde.
1: And because I'm by my profession, I'm a certified archive
2: archivist, maybe
1: archivist.
2: Mm-hmm.
1: Archivist. So whatever I put somewhere, nobody else never finds.
2: A to jsem nechtěla, aby se stalo s těmito dopisy.
1: And I wish that the same end does not happen to these letters.
2: Tak jsem je přepsala a vydala v podobě takové malé brožurky.
1: So I retyped all of them and issued published in this small brochure.
2: A tak bych vám dneska z ní něco přečetla. Vybrala jsem ty části, kde

0: moje maminka popisuje takový ten běžný život, co s Matáží tam vedli.
1: So today I would read for you a few chapters, those which describe how my mother was living in Matáží Seva.
0: A protože je to pro mě osobní téma a neznám míru, tak kdybych byla moc dlouhá, tak na mě nějak jako kývněte, že mám přestat.
1: For me this is very personal matter, I love it. So if maybe it feels too long, just please give me a hint to stop.
2: I don't mind too long. Okay. Because it's less for me to speak.
0: Okay.
1: Avatar Boží říká, mě to určitě nevadí, protože potom já nemusím tolik mluvit.
0: Tak. Celý den a noc jsem s Matáží.
1: Whole day and night I am with Matáží.
0: Jakmile cítím, že se mohu na půl hodinky vytratit, jdu sebrat prádlo nebo žehlit.
1: When I feel that I can escape for half an hour, I go to either to wash the cloth or to iron it.
0: Prakticky nemám žádný volný čas.
1: Practically I have no personal time.
0: Nějak jsem se domnívala, že až Swamiji odjede, udělám si trošičku času na sebe.
1: Somehow I was thinking that Swamiji will go away, I'll take some time for myself.
0: Jenom malinko za celý den.
1: At least little bit in the whole day.
0: Ale cítím, že to nejde.
1: But I feel it's impossible.
0: Nic nesmím odbývat v souvislosti s Matáží.
1: I can't do anything halfway considering Matáží Seva.
0: Po celý čas mi dává Swamiji v jemných náznacích najevo, že si přeje tu nejlepší péči, všechnu mou energii a celý můj čas vyměřený tady v Jadanu.
1: All the time Swamiji gives me small hints, which are showing that he wants me to give the absolute perfect seva to mother, to Matáží.
0: Snažím se, aby Matáží dobře jedla a všecko jí chutnalo.
1: I try very much that Matáží has a good food and she likes it.
0: Má ráda sladké, dobré věci jako šrikant, puding, různé evropské moučníky, palačinky, též všelijaké mixované pochoutky, například fíky a trochu jogurtu s medem.
1: She likes very much sweet meals like šrikant, puding, different European cakes, pancakes or mixed figs together with yogurt.
0: Banány, mango a také naši dětskou krupičku s kakaem a máslem.
1: Also bananas, mango and
0: porridge.
1: Krupicová kaše, ví někdo, no. Jak se řekne anglicky?
0: Tak
1: porridge.
0: Porridge, yeah.
1: No. Grease. Grease, znáte, co to znači grease? Ta na ovo.
2: Niranjan porridge is missing grease so much because he didn't use it at all in our mushroom.
0: Sabji musí mít tekuté, protože nemá zuby a žádné kousky nepokouše.
1: Sabji has to be quite liquid because she has no more any teeth and she can't bite.
0: Zdraví Matáží je velmi dobré a je silná i psychicky.
1: Her health is overall very good and she's strong also psychically.
0: Trochu už zapomíná, ale má takovou energii, že si vždycky dokáže prosadit svoji vůli.
1: Time to time she forgets, but she has such an energy that always she manages to get through what she wants.
0: Snažím se, aby se cítila svobodně a respektuji její přání.
1: I try that she feels her freedom and at the same respect it.
0: Někdy to není úplně lehké, zvláště když její momentální pocity jsou v rozporu s přáním lékaře.
1: Sometimes it's not easy, especially when her momentary feelings are contradictory to medical advice.
0: To musím vždycky různými oklikami dosáhnout toho, aby užila všechny léky a kapky, které mnohdy odmítá.
1: Then I have to use all possible tricks that she takes all the medicine and drops which she's prescribed.
0: Matáží většinu času odpočívá a pospává.
1: Most of the time she's resting and time to time sleeping.
0: Ráno po koupeli a čistém oblečení máme árati, pak čaj a snídaní a pak je mála.
1: In the morning after she has a bath and takes a fresh cloth, we have árati, then čaj and then she plunges in a sadhana.
0: Dopoledne je Matáží taková aktivnější, chodíváme do Shiva templu. Je to pro ní dobré, když se trochu projde.
1: In the period before lunch, she's more active. Often we go to Shiva temple and it's good for her that she walks.
0: Tak hodinku posedíme venku, Matáči s Leckým popovídá, podívá se kolem, rozdá trochu prašádu.
1: About 1 hour we sit outside, she looks around, talks to people, gives prašád.
0: Po obědě Matáči trochu spí, tak mohu udělat prádelnu a ve 3 se vracím.
1: After lunch she takes a nap, so in this time I can do my laundry duty and then I come back around 3 o'clock.
0: Vypijeme čaj a pak Matáči ještě dál odpočívá.
1: We drink a tea and then she rest something more.
0: Udělám si dlouhou pranajámu a pak si také odpočinu.
1: I take a long pranayam and then also rest a bit.
0: To mi vždycky maminka říkala, Luci, nehoň se, odpočíň si.
1: I was always told by mother, Lucy, don't rush, take a rest.
0: Kolem 6 jdeme ven a čekáme na árati.
1: Around 6 p.m. we go outside and we wait for evening árati.
0: Po árati večeře, léky, mastičky a tak.
1: And after the árati, eating and then medicines or oils and so on.
0: Kolem 10 zhasí nám světlo a spíme.
1: And around 10 p.m. we switch off the light and we sleep.
0: V Jadanu každý den je 48 stupňů a v noci 30.
1: In Jadan it's 48 degrees every day during the day and 30 degrees in the night.
0: V jadanském Matáčině pokoji je přece jenom dobrý cooler a čistionká koupelna s relativním dostatkem vody.
1: In Matáči's room there is clean bathroom and enough of water.
0: Každé odpoledne jíme melouny, co kdo snese, a také studená voda na pití je neustále po ruce.
1: Every afternoon we eat watermelons and cold water is also freely available here.
0: Matáči dopoledne sedí před svým pokojem a sleduje dění venku obrovskými zasíťovanými okny.
1: Matáči sits in the morning period outside her room and she watches the life around through the windows with nets.
0: To se ještě dá, ale po obědě je takové horko, že jenom přejít z pokoje do jídelny je hrdinství.
1: In the morning this is still possible, but after lunch it's such a so hot outside that even to walk from the room to the eating area is a hero action.
0: Odpoledne trávíme ve vychlazeném Matáčině pokoji.
1: So afternoon we spend in Matáči's room which is cooled down.
0: Okna i dveře jsou zavřené, aby chlad neunikal a příjemné přítmí.
1: The doors and windows are closed because we are protecting the cool air inside and also it's nicely darker.
0: Když musím vyjít z pokoje a otevřu dveře, je to jako otevřít dveře do pece.
1: When I have to go out and I open the doors, it's like going into a oven.
0: Sehnala jsem po kancelářích jeden laptop ležící ladem a sledujeme z Matáči Ramayanu.
1: I managed to find one laptop in our office and we use it to watch Ramayan together with Matáči.
0: From another chapter. A opustili jsme s Matáči Jadan a myslím si, že jsme obě pookřáli.
1: Teď si přečteme z jiné kapitoly.
0: Opustili jsme s Matáči Jadan.
1: Now we will read from another chapter. We left Jadan with Matáči and I think that we both it enliven us.
0: Matáči je šťastná, zdravá, má plno řečí a pádnou ruku.
1: Matáči is happy, healthy. She has a lot to talk and her hand is really strong.
0: Když dá někomu herdu do zad, tak mu zachrastí kosti.
1: If she hits someone into his back, then his or her bones are rumbling.
0: Stále má někoho kolem sebe, všichni ji milují.
1: All the time there is somebody around her and everyone loves her.
0: Je tak krásná, křehounká a přitom silná. Mohu na ní oči nechat.
1: She is so beautiful, so fragile and at the same time so strong. I can't move my eyes from her.
0: Dobře jí a pije, rošťácky schovává prášky, které jí dávám.
1: She likes to eat and drink and
3: Já mám hlad.
0: To je krásný.
1: And she's hiding the pills which I'm trying to administer her.
0: Schovala prášky. Tu do kapsy, tu pod polštář, a nebo když odběhnu, tak ho vyplivne.
1: Sometimes into her pocket, sometimes under the pillow, or if I walk away, then she spit it out.
0: Je jako malé dítě.
1: She's like a small child.
0: Musím být opatrná a stále ve střehu.
1: I have to be alert all the time.
0: Občas zapomíná, něco někam dá, a pak to hledáme, a když to nenajdeme, tak Matáčí o tom dokola stále mluví.
1: Sometimes she puts something no one knows where, then we keep searching for it, and if we don't find it, then she never stops to talk about it.
0: Je to s ní legrace.
1: It's really funny to stay with her.
0: Když něco chce, vždycky to dostane.
1: If she wants something, always she gets it.
0: Všichni dbají na to, aby všechny její požadavky byly splněny.
1: And everyone takes care that all her needs and demands are fulfilled.
0: Zvykli jsme si chodit do Gosali krmit kravičky.
1: We used to going to Gosala to feed cows.
0: Cestou ji všichni zdraví, děti za ní běží a nastavují malinké ručičky pro prašát.
1: During the way, everyone is greeting her and children follow her and stretch their hands to get prasad from her.
0: Někdy nás zavolá Jagdish ji na čaj do kantýny, ale je to až za branou u ášramu a tam vede hrbolatá a kamenitá cesta.
1: Sometimes Jagdish calls us for a chai into the canteen, but that's already after Omashram, beyond Omashram, and the road there is quite bumpy.
0: Ona totiž maminka vozila Matáčí na invalidním vozíku.
1: Because my mother used to carry or to push Matáčí in the wheelchair.
0: Ale to byla dlouhá práce dostat Matáčí do invalidního vozíku.
1: But it was quite demanding to get her inside.
0: Vždycky ho nachystali a pak Matáčí na poslední chvilku řekla, že do toho nesedne.
1: They prepared the wheelchair, but Matáčí always in the last moment she was denying that she wouldn't sit in.
0: Ale přece se povedlo a pak tady tyto odpovědní projížďky měly obě moc rády.
1: But finally she sits inside and then they both enjoyed the afternoon journey.
0: Vozík všelijak poskakuje a nechce jet. Matáčí je celá rozdrncaná a já mám starost, aby se vozík nerozpadl.
1: The wheelchair is jumping here and there. Matáčí is quite scrambled by that and I am afraid that she would not dissipate.
0: Takže tam jezdíme jen občas.
1: So we go there just time to time.
0: Častěji pijeme čaj v domečku u Mangi Lala.
1: More often we drink chai in Mangi Lala's house.
0: V podvečer tam hoří ohýnky, lidé vaří jídlo, sedím tam na takové lehké proplétané posteli, Matáčí na vozíku, slunce pomaličku zapadá a je tam míruplná atmosféra.
1: There are small fires lit there. People are sitting, chatting. Matáčí sits in her chair and I sit on such a sort of bed. And the sun is setting and there is beautiful atmosphere.
0: A pak tu mám takovou, vlastně ty poslední dopisy už jsou z doby, kdy Matáčí odešla.
1: The last letters are already from the time when Matáčí passed away.
0: V den, kdy odešla, 2. července 2011, jsme byli všichni od půlnoci na nohou.
1: The day when Matáčí passed away, it was 2nd of July 2011, all of us were up on our legs from midnight.
0: Střídali jsme se u její postele.
1: We were changing in shifts next to her bed.
0: A dýchali jsme s ní ambuvakem.
1: And we were changing our duties, helping her to breathe with a semi-automatic machine.
0: Měla na obličeji masku a v přesných pravidelných intervalech jsme stlačovali vzduchový balónek, jehož pomocí Matáčího tělo přijímalo kyslík.
1: She had a mask over her face and we used to press some kind of balloon which was helping her to breathe.
0: Tento poslední maraton trval 16,5 hodiny.
1: This last marathon took 16 and a half hours.

0: Kolem poledne Swamiji opouštěl nemocniční pokoj.
1: Around lunchtime, Gurudev was leaving from the hospital room.
0: Odcházel od jejího lůžka a něžně ji pohladil po ruce.
1: He was leaving from her bed and he very gently touched her hand.
0: A řekl: Mataji už může jít, už je čas, aby měla klid. Teď už si může odpočinout.
1: And he said, now it is her time. She can finally leave, she can finally rest.
0: A pak ještě tiše dodal, kdyby se něco stalo, posaďte ji do meditační pozice.
1: And then he added, if anything happens, make her to sit in a meditation posture.
0: Vstoupily mi slzy do očí.
1: Tears came into my eyes.
0: Pevně jsem stiskla její druhou ruku.
1: Firmly I pressed her second hand.
0: Její ruce byly krásné, laskavé a teplé.
1: Her hands were beautiful, very gentle.
0: Do posledního okamžiku rozdávala energii milosti a něhy.
1: Till the very last moment she was giving the energy of love and kindness.
0: Už neměla žádné reflexy, mozek nefungoval, byla v hlubokém bezvědomí.
1: She had no more reflections, her brain was not working and she was in a deep unconscious.
0: Střídavě jsme jí tiskli masku na ústa a na nos.
1: We were changing the mask from her mouth to her nose.
0: Maska už byla celá lepkavá od našich prstů. Tiskli jsme ji na její křehonký obličej v zoufalé snaze, aby se stal ještě nějaký zázrak. A ona otevřela oči a usmála se na nás.
1: The mask was already a little bit sticky from the from our fingers and we were pressing it on her face hoping that still some miracle can happen.
0: V pokoji běžela mantra Om Triambakam už od rána.
1: In the room the mantra Om Triambakam was running from the very morning.
0: Nechtěli jsme Matáči pustit, ale věděli jsme, že už je to jen čas.
1: We did not want that she goes, but actually we knew that her time has come.
0: Ani se to nedá popsat omezenými slovy, tu strastiplnou poslední bitvu, celé ty dva měsíce zoufalé snahy všech těch doktorů, Swamijiho i naši, vrátit ji do života.
1: Actually it's impossible to describe with words the battle of last two months of all the doctors, all the team and Vishwaguruji, all of us tried to bring her back to life.
0: Mataji už se předem rozhodla, že půjde.
1: She was decided already time ago that she will leave.
0: Často o tom mluvila a udílela mi pokyny, co komu dát.
1: She used to speak about that quite often and she was giving me instructions to whom to give what.
0: Nemohla jsem to brát vážně, nechtěla jsem to slyšet a vždycky jsem to obrátila v žert a začala ji přesvědčovat, proč tu ještě musí být a že ji potřebujeme.
1: I never wanted to accept this information. I always turned it in a joke and I was persuading her that we need her here.
0: Říkávala jsem, dobře, ale až za 10 let.
1: I used to tell her, okay, Mataji, but after 10 years.
0: Zavrtěla hlavou a řekla, že ne, že 2 měsíce.
1: She would move her head in a negative gesture and she said, no, I will leave in 2 months.
0: A tak se stalo. Přesně tak.
1: And it happened.
0: Bylo to podle její vůle a jejího rozhodnutí.
1: It was according to her will and decision.
0: Já si pamatuju, že mi maminka volala, když Mataji umřela.
1: I remember that my mother called me after Mataji had passed.
0: A my jsme obě strašně plakali.
1: Both of us were crying a lot.
0: Ale jak ta hlavní emoce odešla, tak se v mém nitru rozvinul takový klid.
1: But when the biggest emotion went away, that some sort of peace came into my heart.
0: A mně plně došlo, že je to vlastně v pořádku.
1: I realized that actually everything is okay.
0: A že zůstalo strašně moc lásky po tomto člověku.
1: And a lot of love remained after this person.
0: A přeju si a přeju i vám všem, nám všem, aby po nás taky zůstalo tolik lásky.
1: And I wish for all of us that when we leave, that much love will

0: before that we do Mahaprabhuji's celebration day and Mataji's, Swamiji's mother celebration day on two different days.
1: Oh, sorry. Když vidím, jak je pokročilý čas, tak myslím, že by byl správný návrh, abychom tu oslavu Matajiho výročí, výročí Mataji a výročí oslavu Mahaprabhujiho, abychom rozdělili do dvou různých dní.
0: But now seeing the time, it looks like I couldn't squeeze it in one day, so we will have Mahaprabhuji's day tomorrow. Tomorrow? Possible? Tomorrow.
1: So, tak si uděláme oslavu Mahaprabhujiho zítra.
0: But today let's enjoy bhajans and Mataji memory. I don't have much.
1: Já si toho moc nepamatuju o Mataji.
0: Because I was kind of scared of her.
1: Já jsem se jí tak trošku bál.
0: Yeah. Guruji, it was with me and Guruji, it was slightly more loving, kind, generous, you know.
1: S Holy Gurujím to bylo více, více takové přímé, milé, láskyplné.
0: Mataji was also very, very loving.
1: Mataji byla také velice milující.
0: But sometimes that too much loving converted into fear sometimes.
1: Ale někdy ten přehršel lásky se promění ve strach na druhé straně.
0: And I never liked when someone kisses me here or here. Mataji always like,
1: A já jsem nikdy neměl rád, když mě někdo líbá tady a tamhle, a Mataji tam mě vždycky objala a spusinkovala mě úplně celého.
0: Then I quickly wipe it off and then...
1: A tak já jsem to rychle utřel.
0: So yeah. But yeah, I remember she used to, as Niranjanji was mentioning, give always a lot.
1: Ale já si pamatuju také, jak Niranjan říkal, že ona opravdu dávala hodně.
0: Whenever I used to come and then like full hand, so when Gayatriji used to open the box, I took one piece or a little bit, or if she gave too much, then I gave back to Gayatri to put it back in.
1: A takže buď mi dala hrozně moc Mataji, anebo když to bylo tak, že Gayatri otevřela tu nádobu s prašádem, tak já jsem si rychle vzal jenom jeden kousek, anebo když jsem dostal plnou hrst, tak jsem to zadem vrátil zase Gayatri.
0: I remember she used to sit, I remember three places mainly.
1: Ona si sedávala, co se pamatuju, na třech různých místech.
0: The main three places, one was I think in the White House on the ground floor.
1: Jedno bylo na přízemí White Houseu, Bílé budovy.
0: Then the Guruji building down ground floor near outside the now is Sharmaji's office.
1: Potom v Gurujiho budově také na přízemí blízko tam, kde je dneska účetní kancelář.
0: And then the Shiva Mandir.
1: A potom u Shiva Mandiru.
0: So these were the three major places where I remember she used to always be sitting.
1: A tak to jsou ta tři místa, kde si pamatuju, že vždy sedávala.
0: And always whenever anyone came, I asked Vikram to share something if he remembers anything.
1: Říkal jsem i Vikramovi, aby nám něco řekl, pokud si pamatuje.
0: He says, yes, I used to come from school, go to home, in between stop by for biscuits and go further. That's what he remembers.
1: A on řekl, jo, já si jenom pamatuju, že když jsem šel ze školy domů, tak jsem se zastavil u Mataji pro sušenky a šel jsem dál.
0: I said, okay, then try to elaborate the taking biscuit part of it.
1: A já jsem říkal, nemohl bys to trošku jakoby nafouknout tu okolo těch sušenek?
0: Once upon a time.
1: Jako, bylo, nebylo.
0: In the early days.
1: Za starých časů.
0: In the black and white days.
1: V čase černobílé televize.
0: We were walking back from school.
1: Chodívali jsme ze školy.
0: And there was one very kind and generous lady known as Mataji sitting near the Shiva temple.
1: A tam byla jedna starší krásná osoba, které se říkalo Mataji, a ta sedávala u Shiva Mandiru.
0: Always generous and full of sweets and prasad.
1: Vždycky velmi velkorysá a dávající a měla hodně prasádu.
0: Jagdamba, the giver, always giving.
1: Jagdamba, matka celého světa, vždycky dávající.
0: When someone asks Mataji, is Vishwaguruji or Maheshwaranandji your son?
1: A když se někdo zeptal Mataji, je vyšlo

0: liberated.
1: Protože díky Vishwagurujimu ona je osvobozená.
0: Usually because of the mother something, but in this case because of the son, the mother was blessed.
1: Normálně to bývá tak, že díky tomu, jaká je maminka, tak jsou děti požehnané. Ale tady je to obráceně.
0: That is why she really respected Gurudev.
1: A to je opravdu důvod toho, proč ona tak hluboce respektovala Vishwagurujiho.
0: And same was for Holy Guruji.
1: A to samé bylo i s Holy Gurujim.
0: Even Holy Guruji, usually gurus don't give so much respect as Guruji gave to Swamiji.
1: A vlastně to samé bylo i ze strany Gurujiho, protože normálně guru nikdy nedává úctu svým žákům, ale kolik jí Vishwagurují dostal od Holy Gurujiho.
0: But the respect which Holy Guruji held for Gurudev was, you all know.
1: My všichni víme, kolik úcty, respektu si Vishwagurují vysloužil od Holy Gurujiho.
0: Usually we hear that disciples wrote a bhajan for a guru.
1: Normálně slýcháváme o tom, že žák napíše oslavný bhajan na svého Gurudeva.
0: Here a guru wrote a bhajan for his disciple.
1: Ale v naší parampara je to tak, že Gurudev napsal oslavný bhajan na svého žáka.
0: Always Swamiji used to give credit to Holy Guruji.
1: Vishwagurují ve všem dával kredit, to znamená zásluhy Holy Gurujimu.
0: But Holy Guruji also knew who Swamiji was.
1: Ale také Holy Guruji si byl moc dobře vědom toho, kdo Vishwagurují je.
0: And I think he was also very proud to have Vishwagurují as his disciple.
1: A myslím si, že i Holy Guruji byl vlastně hrdý na to, jakého má žáka.
0: In Sanskrit we have a saying bhuto na bhavishyati.
1: V sanskritu máme toto rčení.
0: Was never there and will never happen again.
1: A to už se nebude nikdy opakovat.
0: So this era of Gurudev, in which we all are a part of.
1: A tak ta éra Gurudeva, již jsme všichni součástí.
0: To be connected from this divine parampara of Sri Alapurji Siddhapit parampara.
1: A být spojení s touto božskou parampara Sri Alapurji.
0: Where the light is of Mahaprabhuji, Devapurji, Alapurji, Holy Guruji, Gurudev, it's just spreading and spreading.
1: Kde to světlo běží od Alakpurjiho přes Devapurjiho, Mahaprabhujiho, Holy Gurujiho a Vishwagurujiho a rozšiřuje se do všech stran.
0: That's why I say that we should all feel very blessed that we were born in the same time frame as Gurudev.
1: A tak proto mnohokrát opakuji, že bychom měli být vděční za to, že jsme se narodili ve stejné době jako náš Gurudev.
0: Later generations will read about him in the books.
1: Ty další generace o něm budou číst v knihách.
0: But the stories in the books will be all of yours.
1: Ale ty příběhy v těch knihách, ty budou vaše.
0: Because we were living in that period.
1: Protože my jsme žili nebo žijeme v té době.
0: We lived when the history was created.
1: My jsme žili a žijeme v době, kdy se tvoří historie.
0: And this history will not repeat.
1: A tato historie se nebude opakovat.
0: He came here to free us.
1: On přišel, aby nás osvobodil.
0: Great saints, great mahapurushes, they incarnate only to see and to pick those who are ready and to free them.
1: Velcí světci se rodí proto, aby vzali sebou ty, kteří jsou připraveni, aby je osvobodili.
0: And it was the right time, right place for the mission to start and that's now where we are now.
1: Byl to ten pravý čas, to pravé období na to, aby Gurudev přišel, aby realizoval svou misi, a to je tedy ten čas a místo, kde jsme my teď.
0: Not for himself, but for the humanity, for us, for the bhaktas, for these divine souls.
1: On nepřišel pro sebe, přišel pro celé lidstvo, pro bhakty, pro nás všechny.
0: But without Mataji, Swamiji wouldn't be here.
1: Ale bez Mataji by tady Vishwagurují nebyl.
0: Danya ho fuli bhai ke lal. Jai Shri Maheshwara Nanji Maharaj.
2: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Deva Purusha Mahadeva ki jai. Dharam Samrat Swami Madhavananda Ji Bhagwan ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva ki jai. Shri Avatar Puri Ji Maharaj ki jai.

0: भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय। भारत माता की जय। साध्वी पूज्यानंद भारती जी महाराज की जय।
1: You had one, two more, no? You selected this two.
0: Jaya Mateshwari.
1: Eh? No, you said you had two.
0: Aha.
2: Okay. Yeah.
1: Anyone else who was in seva of Mataji who is here?
3: Byl ještě někdo jiný v sevě Mataji, kdo tady sedíte?
1: If you want to sit, then here.
4: Thank you. Now, it is not so much, but I was the first time when I was going to India. It was the winter 1990-91.
3: Řekl bych také pár slov. Já když jsem jela poprvé do Indie, to bylo v zimě 1990-91.
4: I was in India for 2 months.
3: Byla jsem tam 2 měsíce.
4: And most of the time we were in Jaipur ashram.
3: Většinu času jsme strávili v Jaipuru v ashramu.
4: At that time it was smaller.
3: A v té době byl ještě menší.
4: Maybe the meditation hall half of the size from now.
3: A například ta meditační hala byla pouze poloviční plochy.
4: And from there we were traveling to the other ashrams.
3: A z Jaipuru jsme pak jezdili do dalších ashramů.
4: And I remember it was not just in the beginning, but maybe after 2 weeks or so Mataji came.
3: A pamatuji si, že asi po 2 týdnech tam přicestovala také Mataji.
4: And then she was then staying with us until Swamiji left.
3: A ona s námi zůstala tak dlouho, dokud Swamiji neodjel pryč.
4: So that meant until end of February.
3: To znamená, že to bylo až do konce února.
4: And somehow it was that I was in the same room sleeping as she was.
3: A nějak se stalo, že já jsem spala ve stejné místnosti jako Mataji.
4: Maybe there were 4 beds inside 4 or 5.
3: Možná tam bylo 4-5 postelí.
4: And during daytime there were other disciples who were taking care for her.
3: Během dne se jiní žáci o ní starali.
4: And in the night I was doing.
3: A v noci jsem se o ní starala já.
4: So when she wanted to go to toilet, I woke up and I helped her.
3: Když chtěla jít v noci na záchod, tak já jsem se vzbudila a pomohla jsem jí.
4: And in the morning we did the bathroom together.
3: A ráno jsme spolu absolvovali koupelnu.
4: And washing her hair and
3: pomáhala jsem jí umývat vlasy.
4: She liked she did not have her hair open.
3: Ona nechtěla mít vlasy volně rozpuštěné.
4: So I was sitting behind her and

0: Swami Madhavananda Ji Bhagavan Ki Jai. And another one is apparently a bhajan that Swamiji always liked.
1: A ten druhý je bhajan, který Swamiji měl vždycky rád.
0: But it's not from our parampara.
1: Není to z naší parampary.
0: And I remember some long time ago it was played very often on Swamiji TV.
1: Pamatuji si, že několik roků dozadu to velmi často bylo hráno na Swamiji TV.
0: And I think you also have it in a Shilky seminar group, so you can look at the text.
1: Myslím, že to také ten druhý také máte už ve skupině WhatsAppové.
0: It's not known who is the author.
1: Není známo, kdo je autorem.
0: But the refrain means when I saw the picture of my Gurudev, my mind went completely ecstatic.
1: A ten referenc znamená, když jsem viděl obraz svého Gurudeva, moje mysl byla skoro šílená.
0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jai.

0: भगवान की जय, सतगुरु देवा की जय।
1: Den, hari, om, now.
2: Vy, co budete zítra odjíždět, tak pojďte nyní si proprašát.
3: Good. Now you want this also? Yeah.

0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch prostředcích.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After

0: One month.
1: A po měsíci.
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: odmítat. I couldn't sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again tried.
1: A znovu byla vyschlá, vysušená.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me. Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo veliké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so I was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days, I got rid of the cream.
1: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody came, this diet coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
0: A bottle of the diet coke.
1: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olejů.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudená lisovaná.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange. Your orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Svečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside. Blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you all my girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně make-upu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
0: Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation.
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému.
0: We block, our skin can't breathe properly.
1: tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat po košku.
0: And that's why many rides on the protection, its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: so,
1: blokují.
0: Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak před nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba nýmový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy?
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné?
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.

0: zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapists.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými lékaři.
1: I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise, body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when you
0: si
1: don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit
1: tak. That you do the slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So it depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
0: V Joze v denním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se spát.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně make-upu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo

0: cineva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasana.
1: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck.
0: Když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také má účinek na
1: obličejové svaly. Forward, the blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janice has brought organic brown sugar.
0: A Janice Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katory.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Kutpuri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapený.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: A čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vídně.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, ať mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vépu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put 1 spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem

0: jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gul.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoons ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes it's okay.
0: Někdy je to v pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou stravu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing
0: a
1: that I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky,
1: buffaloes, cows, goat milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z koz.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoli.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look, what a maya of the God.
0: Jaká je to Boží mája?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved the cows, they loved the goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: přestali. We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day.
0: Ale když budete cvičit každý den.
1: That will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat?
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sato bar tehvar and seven days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý den
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends.
0: Rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sit together.
0: Jsme si sedli společně.
1: And stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: Opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.